Nebudeš, nebudeš, nebudeš, nebudeš. Krasové. Zločinci.

Vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Pýtal jsem se listou stromou, ako dlho rastu. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastup.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, mám takový fenomén, znáte to všichni, musíte na něco čekat, spousta z nás to nesnáší. Tak schválně, jak dlouho byste byli ochotní stát ve frontě kvůli něčemu dobrému? 10 minut, půl hoďky. Sociální sítě teď v Británii vytváří takový zájem o některé podniky, že Guardian popisuje i případy lidí čekajících dlouhé hodiny kvůli jedinému virálnímu jídlu. Jo, kvůli jídlu. Jeden londýnský podnik počítal s prodejem asi 50 wrapů denně, ale po rozšíření na sociálních sítích jich začal prodávat kolem 400, takže už možná neplatí, že stojíme ve frontě, protože tam je dobré jídlo. Někdy tam stojíme zkrátka, protože tam už stojí všichni ostatní. Dřív se stálo na banány, teď se stojí na wrapy, ale ten důvod, proč se stojí v těch frontách, je naprosto jiný. No, já nevím, já si radši stoupnu k plotně a ten wrap si udělám doma, ale každopádně jo, i tohle se zkrátka děje. Je to teda neskutečný. A já vám přeji, abyste dneska v žádné frontě nestáli, ale tyjo, kdybyste tak stáli frontu na poslech Rádia Kroměříž, to by bylo parádní. A buďte s námi, super muzika letí k vám. Hezký den.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz.
3: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
4: Rádio Kroměříž.
5: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž. Nemůžu si pomoct, ale mě prostě baví lovit tady ty různé informace a novinky, co se v tom světě děje. A ten dnešní svět internetu je k tomu prostě naprosto bezvadný. Tak každopádně zamíříme do vesmíru. NASA poslala do vesmíru nový dalekohled, který zvládne sledovat obrovskou část oblohy, ale pozor, najednou. Vesmírný teleskop odstartoval 30. srpna a má zkoumat mimo jiné temnou energii. Tady už jsme u toho zajímavého tématu, ale i galaxie a planety mimo sluneční soustavu. Má podobně velké hlavní zrcadlo jako Hubbleův teleskop, ten všichni známe, ale jeho zorné pole je více než 100x větší. Můžeme si to představit asi tak zhruba, jako když si zapneme snímkování foťáku v telefonu na portrét a takhle se s ním asi otáčíme. Zajímavostí ale je, že jeho zrcadlo původně pochází z amerického projektu špionážních družic a tady jsme u toho. Všechno, co je dobré, tak dřív prostě sloužilo pro špiclování kohokoliv na světě. Takže Hubbleův teleskop už půjde tedy stranou, máme tady nový teleskop, který nám krásně zobrazí nádherné pole hvězd a i dokonce temnou energii. Já doufám, že máte dobrou energii ve společnosti Rádia Kroměříž, ne temnou. Super muzika, letí k vám, buďte s námi.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

Zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řekni ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řekni ti aspoň znova, tak dobře.

0: Rádio Kroměříž.
1: Máme rádi praktické novinky na Rádio Kroměříž. Pojďme na silnice. V Uherském Hradišti se posunula příprava úprav důležitého dopravního uzlu silnic 1/50 a 1/55, který má do budoucna lépe napojit také okolí Kunovického letiště a ulevit některým místním ulicím od části kamionové dopravy. Zatím jde o přípravu projektu, ne tedy o zahájení stavby, a financování se ještě bude řešit. Lidé se mohou s navrhovaným řešením seznámit 6. října od 5 odpoledne v Klubu kultury v Uherském Hradišti.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž. Pojďme na novinky. Řidičům v centru nově pomáhají informační panely, které ukazují počet volných parkovacích míst. Systém zatím sleduje Velké náměstí, obě parkoviště na Rýgrově náměstí a parkovací dům s vjezdem z Velehradské ulice v Kroměříži. Panely jsou na náměstí Míru Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Později by se do systému měla přidat také parkoviště ve Vejnoanovského ulici a na Hanáckém náměstí. Takže pokud hledáte parkoviště, což bývá problém v Kroměříži, tak tady máme užitečné pomocníky. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složitý a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Baby.

Tatík vám novinky nejen z našeho regionu, pojďme ale do Kroměříže, tady už je totiž jasno, které nápady samotných obyvatel město uskuteční z takzvaného participativního rozpočtu Vaše Kroměříž. Nejvíc hlasů tento rok získaly nové stánky pro městské tržiště, následovala modernizace dětského hřiště v Trávníku a třetí skončilo multigolfové hřiště na Šlajze. Takže je to vlastně docela zajímavý pohled na to, co lidé ve městě

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přeji, ladíte Rádio Kroměříž. Kdo pojede v úterý 22. září autobusem nebo trolejbusem v Otrokovicích, tak může nechat tentokrát peněženku v kapse. Doslova, na závěr Evropského týdne mobility bude MHD na všech spojích dopravní společnosti Zlín Otrokovice po celý den zdarma. Otrokovice mají během týdne také program zaměřený na cyklistiku, turistiku, sport a aktivity pro děti. Den bez aut tak letos nebude jen symbolický. Lidé si mohou veřejnou dopravu opravdu vyzkoušet bez placení jízdného. Ježíš, kéž by to tak bylo pořád, že jo? To by bylo super. Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz
3: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
4: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: S vámi je Radio Kroměříž, krásný den přejeme. Léto máme za sebou, to je sice pravda, ale když jsem četla tady ten článek, tak mě to tak nějakým způsobem hodilo zase zpátky, protože samozřejmě klasika, že jo, přijdou vedra, tak si všichni říkáme, že to je hrozný a kdo v tom může přežít. No, tak dokonce existuje ameba, takový jako malý, jednoduchý, jednobuněčný organismus, který se dokáže množit při teplotě kolem 63 stupňů, jo. Aktivní zůstává ještě při 64 a přežil dokonce krátké vystavení 70 stupňů. Tak jsem se jako tak říkala, jak by to vypadalo v našem podání. Jde mimochodem o nový rekord mezi podobně složitými organismy. Takže tam, kde my bychom už jakoby řešili, jestli voda není moc horká na koupání a tak dále, v 63 stupních teda, no, to už si myslím, že už je jako slušný vývar, tak taková ameba, ta je tam dobře, ta se tam dokonce ještě i rozmnožuje. No, každopádně dneska vám přeju, ať vám není ani teplo, ani zima, ale tak akorát. Máte super den ve společnosti Rádia Kroměříž, no a dostali jste super duper důležitou informaci o amébách. Jo, aspoň člověk má dneska hezčejší den, tak jo, buďte s námi.
0: Rádio Kroměříž. Rádio

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat na CBD produkty v Kroměříži končí. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A Zlín čeká další ligový zápas až v říjnu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži zmizí kontroverzní automat s konopnými produkty v Albertově ulici. Majitel pozemku vypověděl provozovateli smlouvu poté, co zjistil, že místo původně plánovaného nápojového automatu byl instalován automat s produkty obsahujícími CBD. Kontrola také zjistila, že automat nebyl označen provozovatelem a neměl čtečku osobních dokladů. Provozovatel má automat odstranit. Město zároveň uvedlo, že podobné automaty na městských pozemcích a v budovách umožňovat nebude.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samotné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vandalové poškodili autobusové zastávky u Dřevnice v Otrokovicích. Rozbili skleněné výplně přístřešků a střepy zůstaly rozeseté po nástupištích. Poškozeny byly také autobusové zastávky a městský mobiliář. Případem se zabývá policie České republiky. Město zároveň upozorňuje, že rozbité sklo představuje nebezpečí pro cestující. Svědci mohou informace předat policii na lince 158 nebo městské policii Otrokovice na lince 156.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína mají před sebou reprezentační přestávku. Po posledním ligovém utkání v Jablonci, kde 19. září remizovali 1-1, je čeká další zápas až 10. října. Na domácím stadionu přivítají pražskou Slávii.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

It's not a crime when you look

0: go to heaven. Goats go to hell.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Ladíte Rádio Kroměříž, přinášíme novinky, tentokrát zaletíme do Zlína, protože ve Zlíně už začala 1.80. sezona Filharmonie Bohuslava Martinu a zároveň festival Harmonia Moravia. Zahajovací koncert v kongresovém centru spojil hudbu Beethovena a Dvořáka a letošní sezóna připomene také 200 let od Beethovenova úmrtí. Zlínská filharmonie tak vstoupila do dalšího roku, ve kterém nabídne klasickou hudbu i další koncertní projekty. Tak pokud budete přemýšlet nad tím, co ze zimními večery, tak můžete zajít na film Harmonii, je to nádhera. Konec konců Zlín je kousek tady pro nás, tak proč ne? Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, super muzika zazní i od nás.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

crazy world, yeah. Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz.
1: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
4: Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě teď.

0: Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Let me see you dance, man.

0: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Veletrh práce a vzdělávání v Kroměříži představí možnosti studia i práce. Ve Starém městě vznikne nová obytná čtvrť. A Berany čeká další venkovní zápas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se uskuteční tradiční veletrh práce a vzdělávání. Ve čtvrtek 1. října ho v Domě kultury mohou od 9 do 17 hodin navštívit žáci 8. a 9. tříd, jejich rodiče, pedagogové i veřejnost. Firmy a školy představí studijní a učební obory, možnosti dalšího vzdělávání i pracovní příležitosti. Cílem je také podpořit zájem o technické a řemeslné obory.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vzniká projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: 45 studentů zdravotnického záchranářství z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nastupuje na 4-týdenní odbornou praxi u zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Poprvé si tak vyzkouší práci přímo ve výjezdových posádkách a u skutečných pacientů. Pod dohledem zkušených záchranářů budou studenti pracovat ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Valašském Meziříčí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisty Berani Zlín čeká v pondělí 28. září další utkání Maxaligy. Od 17 hodin nastoupí na ledě Dynamo Pardubice B. Zlínští naposledy doma podlehli Táboru 0-1. V pondělním zápase tak budou chtít navázat na předchozí venkovní výhry a přivést body také z Pardubic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: jsme si blíž i na Uherskohradišťsku. Rádio Kroměříž.
1: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádiu Kroměříž, vrátíme se k oblíbenému tématu a to jsou dovolené. Sice už je podovolený, sezona je skoro fuč, ale ti, co nemají děti, tak prakticky můžou dovolenkovat kdykoliv, ale ona se to nevztahuje ani na to. A i s dětma se dá dovolenkovat kdykoliv, s partnerem se dá dovolenkovat kdykoliv, s kamarády, s kýmkoliv, ale což takhle úplně sám. Právě cestování o samotě je čím dál populárnější a vyhledávání solo travel letos dosáhlo historického maxima. Lidé zároveň častěji volí i pomalejší cestování, tedy že místo honění 10 míst za týden zůstanou déle na jednom místě. A ono to vlastně zní jako docela lákavě. Žádné dohadování, kam se půjde na večeři a v kolik se ráno vstává. Nikdo vás neprudí, nikdo nechrápe, nikdo neotravuje mámy, anebo já mám hlad. Na druhou stranu všechno řešíte sami a často to vyjde i dráž, takže otázka je jednoduchá. Vyrazili byste sami? A měli byste to jako super benefit? Tyjo. Zajímavá myšlenka. No jo, na Rádiu Kroměříž vyrazíme vstříc super muzice. Buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Několik zajímavostí o některých státech. Která země nemá armádu? Je to Kostarika. Ve které zemi není v některých měsících vůbec tma? Takovou zemí je Norsko. V jediné zemi na světě není žádná řeka. Je to stát, který se jmenuje Saúdská Arábie. Katar je země, kde vůbec nenajdeme les. Železnici najdeme v každé zemi, kromě na Islandu. Lichtenštejnsko je zemí, která nemá letiště. Jedinou zemí, která nemá hlavní město, je Nauru. Kdo nemá rád komáry, měl by žít na Islandu. Tady žádní nejsou. V Saúdské Arábii není žádná řeka a také tady nenajdeme žádné přírodní jezero. Nepál je hornatá země a přesto tady nenajdeme žádnou sáňkovací dráhu.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Nový Dongfeng T5 EVO Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 EVO Dragon Edition. Skroť si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat na CBD produkty v Kroměříži končí. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A Zlín čeká další ligový zápas až v říjnu.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži zmizí kontroverzní automat s konopnými produkty v Albertově ulici. Majitel pozemku vypověděl provozovateli smlouvu poté, co zjistil, že místo původně plánovaného nápojového automatu byl instalován automat s produkty obsahujícími CBD. Kontrola také zjistila, že automat nebyl označen provozovatelem a neměl čtečku osobních dokladů. Provozovatel má automat odstranit. Město zároveň uvedlo, že podobné automaty na městských pozemcích a v budovách umožňovat nebude.
0: Uherskohradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samotné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vandalové poškodili autobusové zastávky u Dřevnice v Otrokovicích. Rozbili skleněné výplně přístřešků a střepy zůstaly rozeseté po nástupištích. Poškozeny byly také autobusové zastávky a městský mobiliář. Případem se zabývá policie České republiky. Město zároveň upozorňuje, že rozbité sklo představuje nebezpečí pro cestující. Svědci mohou informace předat policii na lince 158 nebo městské policii Otrokovice na lince 156.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína mají před sebou reprezentační přestávku. Po posledním ligovém utkání v Jablonci, kde 19. září remizovali 1-1, je čeká další zápas až 10. října. Na domácím stadionu přivítají pražskou Slávii.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž. Pojďme na novinky. Řidičům v centru nově pomáhají informační panely, které ukazují počet volných parkovacích míst. Systém zatím sleduje velké náměstí, obě parkoviště na Rýgrově náměstí a parkovací dům s vjezdem z Velehradské ulice v Kroměříži. Panely jsou na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Později by se do systému měla přidat také parkoviště ve Vejnoranovského ulici a na Hanáckém náměstí. Takže pokud hledáte parkoviště, což bývá problém v Kroměříži, tak tady máme užitečné pomocníky. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: 103,3, 107 a 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Máme rádi praktické novinky na Rádio Kroměříž. Pojďme na silnice. V Uherském Hradišti se posunula příprava úprav důležitého dopravního uzlu silnic 1/50 a 1/55, který má do budoucna lépe napojit také okolí Kunovického letiště a ulevit některým místním ulicím od části kamionové dopravy. Zatím jde o přípravu projektu, ne tedy o zahájení stavby, a financování se ještě bude řešit. Lidé se mohou s navrhovaným řešením seznámit 6. října od 5 odpoledne v Klubu kultury v Uherském Hradišti.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Veletrh práce a vzdělávání v Kroměříži představí možnosti studia i práce. Ve Starém městě vznikne nová obytná čtvrť. A Berany čeká další venkovní zápas.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se uskuteční tradiční veletrh práce a vzdělávání. Ve čtvrtek 1. října ho v Domě kultury mohou od 9 do 17 hodin navštívit žáci 8. a 9. tříd, jejich rodiče, pedagogové i veřejnost. Firmy a školy představí studijní a učební obory, možnosti dalšího vzdělávání i pracovní příležitosti. Cílem je také podpořit zájem o technické a řemeslné obory.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vzniká projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: 45 studentů zdravotnického záchranářství z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nastupuje na 4-týdenní odbornou praxi u zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Poprvé si tak vyzkouší práci přímo ve výjezdových posádkách a u skutečných pacientů. Pod dohledem zkušených záchranářů budou studenti pracovat ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Valašském Meziříčí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisty Berani Zlín čeká v pondělí 28. září další utkání Maxa ligy. Od 17 hodin nastoupí na ledě Dynamo Pardubice B. Zlínští naposledy doma podlehli Táboru 0-1. V pondělním zápase tak budou chtít navázat na předchozí venkovní výhry a přivést body také z Pardubic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složitý a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přeji, ladíte Rádio Kroměříž. Kdo pojede v úterý 22. září autobusem nebo trolejbusem v Otrokovicích, tak může nechat tentokrát peněženku v kapse. Doslova, na závěr Evropského týdne mobility bude MHD na všech spojích dopravní společnosti Zlín Otrokovice po celý den zdarma. Otrokovice mají během týdne také program zaměřený na cyklistiku, turistiku, sport a aktivity pro děti. Den bez aut tak letos nebude jen symbolický. Lidé si mohou veřejnou dopravu opravdu vyzkoušet bez placení jízdného. Ježiš, kéž by to tak bylo pořád, že jo? To by bylo super. Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
3: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: S vámi je Radio Kroměříž, krásný den přejeme. Léto máme za sebou, to je sice pravda, ale když jsem četla tady ten článek, tak mě to tak nějakým způsobem hodilo zase zpátky, protože samozřejmě klasika, že jo, přijdou vedra, tak si všichni říkáme, že to je hrozný a kdo v tom může přežít. No, tak dokonce existuje ameba, takový jako malý, jednoduchý, jednobuněčný organismus, který se dokáže množit při teplotě kolem 63 stupňů, jo. Aktivní zůstává ještě při 64 a přežil dokonce krátké vystavení 70 stupňů. Tak jsem se jako tak říkala, jak by to vypadalo v našem podání. Jde mimochodem o nový rekord mezi podobně složitými organismy. Takže tam, kde my bychom už jakoby řešili, jestli voda není moc horká na koupání a tak dále, v 63 stupních teda, no, to už si myslím, že už je jako slušný vývar, tak taková ameba, ta je tam dobře, ta se tam dokonce ještě i rozmnožuje. No, každopádně dneska vám přeju, ať vám není ani teplo, ani zima, ale tak akorát. Máte super den ve společnosti Rádia Kroměříž, no a dostali jste super duper důležitou informaci o amébách. Jo, aspoň člověk má dneska hezčejší den, tak jo, buďte s námi.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat na CBD produkty v Kroměříži končí. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A Zlín čeká další ligový zápas až v říjnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži zmizí kontroverzní automat s konopnými produkty v Albertově ulici. Majitel pozemku vypověděl provozovateli smlouvu poté, co zjistil, že místo původně plánovaného nápojového automatu byl instalován automat s produkty obsahujícími CBD. Kontrola také zjistila, že automat nebyl označen provozovatelem a neměl čtečku osobních dokladů. Provozovatel má automat odstranit. Město zároveň uvedlo, že podobné automaty na městských pozemcích a v budovách umožňovat nebude.
0: Uherskohradišťsko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samotné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vandalové poškodili autobusové zastávky u Dřevnice v Otrokovicích. Rozbili skleněné výplně přístřešků a střepy zůstaly rozeseté po nástupištích. Poškozeny byly také autobusové zastávky a městský mobiliář. Případem se zabývá policie České republiky. Město zároveň upozorňuje, že rozbité sklo představuje nebezpečí pro cestující. Svědci mohou informace předat policii na lince 158 nebo městské policii Otrokovice na lince 156.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína mají před sebou reprezentační přestávku. Po posledním ligovém utkání v Jablonci, kde 19. září remizovali 1-1, je čeká další zápas až 10. října. Na domácím stadionu přivítají pražskou Slávii.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Letí k vám novinky nejen z našeho regionu, pojďme ale do Kroměříže. Tady už je totiž jasno, které nápady samotných obyvatel město uskuteční z takzvaného participativního rozpočtu Vaše Kroměříž. Nejvíc hlasů tento rok získaly nové stánky pro městské tržiště. Následovala modernizace dětského hřiště v Trávníku a třetí skončilo multigolfové hřiště na Šlajze. Takže je to vlastně docela zajímavý pohled na to, co lidé ve městě opravdu chtějí, když dostanou možnost rozhodnout přímo. Takže tentokrát tedy vyhrály trhy, děti a sport, což si myslím, že je super. Tak jo, budeme držet palce, ať to všechno klapne, tady ty plány. No a super muzika letí k vám na rádiu Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz.
1: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Veletrh práce a vzdělávání v Kroměříži představí možnosti studia i práce. Ve Starém městě vznikne nová obytná čtvrť. A Berany čeká další venkovní zápas.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se uskuteční tradiční veletrh práce a vzdělávání. Ve čtvrtek 1. října ho v Domě kultury mohou od 9 do 17 hodin navštívit žáci 8. a 9. tříd, jejich rodiče, pedagogové i veřejnost. Firmy a školy představí studijní a učební obory, možnosti dalšího vzdělávání i pracovní příležitosti. Cílem je také podpořit zájem o technické a řemeslné obory.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vzniká projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: 45 studentů zdravotnického záchranářství z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nastupuje na 4-týdenní odbornou praxi u zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Poprvé si tak vyzkouší práci přímo ve výjezdových posádkách a u skutečných pacientů. Pod dohledem zkušených záchranářů budou studenti pracovat ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Valašském Meziříčí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisty Berani Zlín čeká v pondělí 28. září další utkání Maxaligy. Od 17 hodin nastoupí na ledě Dynamo Pardubice B. Zlínští naposledy doma podlehli Táboru 0-1. V pondělním zápase tak budou chtít navázat na předchozí venkovní výhry a přivést body také z Pardubic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Několik zajímavostí o některých státech. Která země nemá armádu? Je to Kostarika. Ve které zemi není v některých měsících vůbec tma? Takovou zemí je Norsko. V jediné zemi na světě není žádná řeka. Je to stát, který se jmenuje Saúdská Arábie. Katar je země, kde vůbec nenajdeme les. Železnici najdeme v každé zemi, kromě na Islandu. Lichtenštejnsko je zemí, která nemá letiště. Jedinou zemí, která nemá hlavní město, je Nauru. Kdo nemá rád komáry, měl by žít na Islandu. Tady žádní nejsou. V Saúdské Arábii není žádná řeka a také tady nenajdeme žádné přírodní jezero. Nepál je hornatá země a přesto tady nenajdeme žádnou sáňkovací dráhu.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádiu Kroměříž, vrátíme se k oblíbenému tématu a to jsou dovolené. Sice už je podovolený, sezóna je skoro fuč, ale ti, co nemají děti, tak prakticky můžou dovolenkovat kdykoliv, ale ona se to nevztahuje ani na to. A i s dětma se dá dovolenkovat kdykoliv, s partnerem se dá dovolenkovat kdykoliv, s kamarády, s kýmkoliv, ale což takhle úplně sám. Právě cestování o samotě je čím dál populárnější a vyhledávání solo travel letos dosáhlo historického maxima. Lidé zároveň častěji volí i pomalejší cestování, tedy že místo honění 10 míst za týden zůstanou déle na jednom místě. A ono to vlastně zní jako docela lákavě. Žádné dohadování, kam se půjde na večeři a v kolik se ráno vstává. Nikdo vás neprudí, nikdo nechrápe, nikdo netravuje mami, anebo já mám hlad. Na druhou stranu všechno řešíte sami a často to vyjde i dráž, takže otázka je jednoduchá. Vyrazili byste sami? A měli byste to jako super benefit, tyjo? Zajímavá myšlenka, no jo? Na Rádiu Kroměříž vyrazíme vstříc super muzice. Buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Haló, pane, vy s výhledem na celý svět, co se stane?

0: Slečna.
1: Jsi moja věčná, půvabná slečna.
2: Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat na CBD produkty v Kroměříži končí. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A Zlín čeká další ligový zápas až v říjnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži zmizí kontroverzní automat s konopnými produkty v Albertově ulici. Majitel pozemku vypověděl provozovateli smlouvu poté, co zjistil, že místo původně plánovaného nápojového automatu byl instalován automat s produkty obsahujícími CBD. Kontrola také zjistila, že automat nebyl označen provozovatelem a neměl čtečku osobních dokladů. Provozovatel má automat odstranit. Město zároveň uvedlo, že podobné automaty na městských pozemcích a v budovách umožňovat nebude.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samotné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vandalové poškodili autobusové zastávky u Dřevnice v Otrokovicích. Rozbili skleněné výplně přístřešků a střepy zůstaly rozeseté po nástupištích. Poškozeny byly také autobusové zastávky a městský mobiliář. Případem se zabývá policie České republiky. Město zároveň upozorňuje, že rozbité sklo představuje nebezpečí pro cestující. Svědci mohou informace předat policii na lince 158 nebo městské policii Otrokovice na lince 156.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína mají před sebou reprezentační přestávku. Po posledním ligovém utkání v Jablonci, kde 19. září remizovali 1-1, je čeká další zápas až 10. října. Na domácím stadionu přivítají pražskou Slávii.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Máme rádi praktické novinky na Rádio Kroměříž. Pojďme na silnice. V Uherském Hradišti se posunula příprava úprav důležitého dopravního uzlu silnic 1/50 a 1/55, který má do budoucna lépe napojit také okolí Kunovického letiště a ulevit některým místním ulicím od části kamionové dopravy. Zatím jde o přípravu projektu, ne tedy o zahájení stavby, a financování se ještě bude řešit. Lidé se mohou s navrhovaným řešením seznámit 6. října od 5 odpoledne v klubu kultury v Uherském Hradišti.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž. Pojďme na novinky. Řidičům v centru nově pomáhají informační panely, které ukazují počet volných parkovacích míst. Systém zatím sleduje velké náměstí, obě parkoviště na Rýgrově náměstí a parkovací dům s vjezdem z Velehradské ulice v Kroměříži. Panely jsou na náměstí Míru, Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Později by se do systému měla přidat také parkoviště ve Vejnoranovského ulici a na Hanáckém náměstí. Takže pokud hledáte parkoviště, což bývá problém v Kroměříži, tak tady máme užitečné pomocníky. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
4: Rádio Kroměříž.
5: Let's try them.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: S vámi je Radio Kroměříž, krásný den přejeme. Léto máme za sebou, to je sice pravda, ale když jsem četla tady ten článek, tak mě to tak nějakým způsobem hodilo zase zpátky, protože samozřejmě klasika, že jo, přijdou vedra, tak si všichni říkáme, že to je hrozný a kdo v tom může přežít. No, tak dokonce existuje ameba, takový jako malý, jednoduchý, jednobuněčný organismus, který se dokáže množit při teplotě kolem 63 stupňů, jo. Aktivní zůstává ještě při 64 a přežil dokonce krátké vystavení 70 stupňů. Tak jsem si jako tak říkala, jak by to vypadalo v našem podání. Jde mimochodem o nový rekord mezi podobně složitými organismy. Takže tam, kde my bychom už jakoby řešili, jestli voda není moc horká na koupání a tak dále, v 63 stupních teda, no, to už si myslím, že už je jako slušný vývar, tak taková ameba, ta je tam dobře, ta se tam dokonce ještě i rozmnožuje. No, každopádně dneska vám přeju, ať vám není ani teplo, ani zima, ale tak akorát. Máte super den ve společnosti Rádia Kroměříž, no a dostali jste super duper důležitou informaci o amébách. Jo, jo, aspoň člověk má dneska hezčejší den, tak jo, buďte s námi.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: You.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Veletrh práce a vzdělávání v Kroměříži představí možnosti studia i práce. Ve Starém městě vznikne nová obytná čtvrť. A Berany čeká další venkovní zápas.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: V Kroměříži se uskuteční tradiční veletrh práce a vzdělávání. Ve čtvrtek 1. října ho v Domě kultury mohou od 9 do 17 hodin navštívit žáci 8. a 9. tříd, jejich rodiče, pedagogové i veřejnost. Firmy a školy představí studijní a učební obory, možnosti dalšího vzdělávání i pracovní příležitosti. Cílem je také podpořit zájem o technické a řemeslné obory.
1: Uherskohradišťko.
2: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vzniká projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
1: Zlínsko.
2: 45 studentů zdravotnického záchranářství z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nastupuje na 4-týdenní odbornou praxi u zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Poprvé si tak vyzkouší práci přímo ve výjezdových posádkách a u skutečných pacientů. Pod dohledem zkušených záchranářů budou studenti pracovat ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Valašském Meziříčí.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Hokejisty Berani Zlín čeká v pondělí 28. září další utkání Maxa ligy. Od 17 hodin nastoupí na ledě Dynamo Pardubice B. Zlínští naposledy doma podlehli Táboru 0-1. V pondělním zápase tak budou chtít navázat na předchozí venkovní výhry a přivést body také z Pardubic.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přeji, ladíte Rádio Kroměříž. Kdo pojede v úterý 22. září autobusem nebo trolejbusem v Otrokovicích, tak může nechat tentokrát peněženku v kapse. Doslova, na závěr Evropského týdne mobility bude MHD na všech spojích dopravní společnosti Zlín Otrokovice po celý den zdarma. Otrokovice mají během týdne také program zaměřený na cyklistiku, turistiku, sport a aktivity pro děti. Den bez aut tak letos nebude jen symbolický. Lidé si mohou veřejnou dopravu opravdu vyzkoušet bez placení jízdného. Ježíš, kéž by to tak bylo pořád, že jo? To by bylo super. Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
3: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž.

už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat na CBD produkty v Kroměříži končí. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A Zlín čeká další ligový zápas až v říjnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži zmizí kontroverzní automat s konopnými produkty v Albertově ulici. Majitel pozemku vypověděl provozovateli smlouvu poté, co zjistil, že místo původně plánovaného nápojového automatu byl instalován automat s produkty obsahujícími CBD. Kontrola také zjistila, že automat nebyl označen provozovatelem a neměl čtečku osobních dokladů. Provozovatel má automat odstranit. Město zároveň uvedlo, že podobné automaty na městských pozemcích a v budovách umožňovat nebude.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samotné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vandalové poškodili autobusové zastávky u Dřevnice v Otrokovicích. Rozbili skleněné výplně přístřešků a střepy zůstaly rozeseté po nástupištích. Poškozeny byly také autobusové zastávky a městský mobiliář. Případem se zabývá policie České republiky. Město zároveň upozorňuje, že rozbité sklo představuje nebezpečí pro cestující. Svědci mohou informace předat policii na lince 158 nebo městské policii Otrokovice na lince 156.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína mají před sebou reprezentační přestávku. Po posledním ligovém utkání v Jablonci, kde 19. září remizovali 1-1, je čeká další zápas až 10. října. Na domácím stadionu přivítají pražskou Slávii.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složité a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
3: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
4: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Několik zajímavostí o některých státech. Která země nemá armádu? Je to Kostarika. Ve které zemi není v některých měsících vůbec tma? Takovou zemí je Norsko. V jediné zemi na světě není žádná řeka. Je to stát, který se jmenuje Saúdská Arábie. Katar je země, kde vůbec nenajdeme les. Železnici najdeme v každé zemi, kromě na Islandu. Lichtenštejnsko je zemí, která nemá letiště. Jedinou zemí, která nemá hlavní město, je Nauru. Kdo nemá rád komáry, měl by žít na Islandu. Tady žádní nejsou. V Saúdské Arábii není žádná řeka a také tady nenajdeme žádné přírodní jezero. Nepál je hornatá země a přesto tady nenajdeme žádnou sáňkovací dráhu.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Veletrh práce a vzdělávání v Kroměříži představí možnosti studia i práce. Ve Starém městě vznikne nová obytná čtvrť. A Berany čeká další venkovní zápas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se uskuteční tradiční veletrh práce a vzdělávání. Ve čtvrtek 1. října ho v Domě kultury mohou od 9 do 17 hodin navštívit žáci 8. a 9. tříd, jejich rodiče, pedagogové i veřejnost. Firmy a školy představí studijní a učební obory, možnosti dalšího vzdělávání i pracovní příležitosti. Cílem je také podpořit zájem o technické a řemeslné obory.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vzniká projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: 45 studentů zdravotnického záchranářství z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nastupuje na 4-týdenní odbornou praxi u zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Poprvé si tak vyzkouší práci přímo ve výjezdových posádkách a u skutečných pacientů. Pod dohledem zkušených záchranářů budou studenti pracovat ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti, v Setině a Valašském Meziříčí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisty Berani Zlín čeká v pondělí 28. září další utkání Maxaligy. Od 17 hodin nastoupí na ledě Dynamo Pardubice B. Zlínští naposledy doma podlehli Táboru 0-1. V pondělním zápase tak budou chtít navázat na předchozí venkovní výhry a přivést body také z Pardubic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž a Večerní pohoda.
1: Když budeš hodná,

0: Rádio Kroměříž.
1: Máme rádi praktické novinky na Rádio Kroměříž. Pojďme na silnice. V Uherském Hradišti se posunula příprava úprav důležitého dopravního uzlu silnic 1/50 a 1/55, který má do budoucna lépe napojit také okolí Kunovického letiště a ulevit některým místním ulicím od části kamionové dopravy. Zatím jde o přípravu projektu, ne tedy o zahájení stavby, a financování se ještě bude řešit. Lidé se mohou s navrhovaným řešením seznámit 6. října od 5 odpoledne v Klubu kultury v Uherském Hradišti.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Rockový žvanec s Lupem na Radiu Kroměříž.
1: Dive in Life je název kapely v dnešním rokovém žvanci. Od mikrofonu vás zdravím Lupo a já zdravím taky kluky, tři členy téhle kapely, takže kluci se nám představí, ahoj, ahoj.
2: Tak, já jsem Michal, hraju na basu.
3: Já jsem Filip, hraju na kytaru, jsem tam něco zakřičím do mikrofonu.
4: Jsem Vojta, jenom křičím do mikrofonu.
1: Tak kluci se nám představili a my se můžeme pustit do té první písničky dnešního rokového žvance, trošku ji rozpiplat, něco o ní říct a kluci z kapely Dive in Life už mají nachystanou tu první věc dnešní hodinky s něma.
4: Vybereme písničku, kterou jsme pustili jako první single z nový desky Before the World is Doomed.
1: Kluci, vy zpíváte anglicky, takže bychom posluchačům rokového žvance na rádio Kroměříž mohli aspoň přiblížit, o čem ten text je v téhle skladbě.
4: Je to písnička o tom, že se celý svět zřítí do sraček. Aha, že jediný, co je potřeba k tomu, aby vyhrálo zlo, je, když dobrý lidi nebudou dělat nic, tak je to takový trošku motivační, aby dobrý lidi začali dělat aspoň něco. Ono to občas stačí.
1: No, nestačí, protože náš národ je jak fotbalové utkání mezi Spartou a Baníkem. Dvě půlky, které by se nejradši pobily, ale ono se to spraví. Doufám, že se to spraví. Když ne, tak mám kamarády po celém světě a někteří mě už před 4 rokama zvali do Austrálie, do Ameriky, že tam můžu jít s celou rodinou, že tam budu mít svou práci a tak dále, ale mně se tady líbí a teď si můžeme říct něco o videoklipu k téhle písnice.
4: Before the World is Doomed máme klip, vlastně první klip, kde se historicky objevují naše těla. To znamená, že není animovaný a není to lyric video, ale protože jsme stydliví kluci, tak tam nemáme ksichty.
1: A já už jenom dodám, že přejeme všichni příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: S mými dnešními hosty Michalem Filipem a Vojtou vlastně vstupujeme do druhého vstupu dnešního podvečera a já bych se kluku rovnou zeptal, kdy kapela Dive in Life vznikla.
3: Kapela vznikla někdy kolem roku 22, mám pocit to bylo, kdy vlastně já, brácha Bubeník a Pavel, druhý kytarista, co tu s náma nejsou dneska, tak jsme spolu hráli předtím v kapele Break Your Ego, která chcípla s covidem, řekněme, tak nějak se to celý rozpadlo, když se nedalo moc hrát a protože nám to po relativně krátké době začalo chybět, tak jsme si říkali, že dáme dohromady něco dalšího, tentokrát trochu tvrdšího, a tak vznikly Dive in Life.
2: No a já teď dám, myslím, místo aj Michalovi, protože přišel pozdějiš do kapely a on by mohl něco říct k tomu.
4: Je to tak, já jsem vlastně přišel na post basáka, dá se říct tak náhodou, protože jsme se s Vojtou seznámili v hospodě, kde jinde. Ukazoval, že má kapelu, říkám, super, a kytaristu nehledáte? Říkal, kytaristu nehledáme, hledáme basáka, nehraješ na basu? Nehraju, hrál jsem na kytaru, na basu nehraju, ale tak zkusím to, no. A tak se ze mě stal basák.
2: Je to ta nejklasičtější cesta, kde se kapely dávají dohromady, je hospoda. A to, že z kytaristu bývají výborní basáci, to je jasná věc. Ale teď otázka ještě na Filipa, protože ten by taky mohl k tomuto něco dodat.
5: A já jsem do kapely přišel jako poslední, de facto jako nejvíc kýčovou cestou, jak jde, což znamená přes inzerát, že tam hledali kytaristu, tak jsem se přihlásil, protože se mi líbila ta jejich muzika. A slovo dalo slovo, absolvoval jsem v podstatě vstupní pohovor do práce a nějak to klaplo prostě, no.
2: Já si myslím, že klaplo a klaplo to dobře, protože máte skvělou muziku, ale teď si pojďme uvíct tu další písničku, kterou si v zápětí v rokovém žvanci pustíme.
4: No máme jedno vlastně kompletní album, to je teď vlastně debutové album Comfort of Collapse, které vyšlo nedávno asi před 2 měsíci a pak máme ještě EPčko Reality Revealed, které vlastně vyšlo před rokem.
2: A písnička, která teď následuje?
3: Freedom of Choice.

0: Možná už je ten čas na nějaký ten tragikomický příběh nebo nějaký vtípek, které tady účastníky rokového žvance vždycky nutím říct. Má něco v záloze i kapela Dive in Life?
1: Tak na tragikomický příběhy v kapele je u nás specialista Vojta, který mu to tolerujeme na zkouškách a na koncertech mu to výslovně zakazujeme. I několikrát během koncertu, ale on to stejně používá, takže...
2: Jo, já mám zakázáno říkat vtipy, no. Já mám výborný smysl pro humor, já jako víš, jak se říká doktorovi pro pandy? Pan doktor.
0: Než mi to donde, přesně o tom to je vlastně metalový vtip, rychlý jak cip.
1: Badum.
2: Co, víš, co dělá katolík, když se mu ucpe vana? Modlí se za odpuštění.
3: A je hrozná škoda, že to tady jako nevidíte, protože přesně tak, jak se tvářím teďka, tak se tvářím i na koncertech, protože tohle tam běžně používám.
2: To je nejlepší humor, ty vole. Pak jsou ještě vtipy o holokaustu a o židech, a to se nesmí, že? A já miluji tady ten humor, protože ten bolí všechny v místnosti. Prostě. To asi, já si to jako extrémně užívám, to, jak to všechny bolí.
0: Měl si pustit tu třetí písničku dnešního rokového žvance s kapelou Dive in Life, která to bude teď.
1: Tak jako třetí si pustíme Comeback, která je nahraná, tuším, že po čtvrtý už dokonce. S tím, že teda Comeback jako takovej, tak vyšel úplně jako první single od kapely Dive in Life, díky které jsem se vlastně do kapely přidal pak i já, protože to měli myslím na tom inzerátu.
3: Tak a vlastně úplně v původní verzi, která se dá ještě dohledat na YouTube, tak je vlastně ještě s druhým zpěvákem, který u nás zpíval s Vlaďou, tímhle bychom ho mohli pozdravit, tak čau Vlaďo z rádia.
2: Čau Vlaďo.
3: Který už bohužel vlastně s náma nespíval. Tak přejeme příjemný poslech.
1: K tanci a poslechu Dive in Life.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pro ty, co si pustili teď Rádio Kroměříž, vysíláme rockový žvanec a mými dnešními hosty jsou kapela Dive in Life a my vybíráme už čtvrtý kousek dnešní hodinkové záležitosti s touhle kapelou.
2: Sad Little Memory. Sad Little Memory je první z taková pomalejší, smutnější věc, kterou jsme dělali. Máme ji v kapele všichni rádi, zejména Filip, který si na ní vždycky zláme prsty, protože to intro akustický je jako tak, no, nehraje se to úplně snadno, když nemáte 2 metry a prsty prostě jako přes 2 oktávy, takže, ale naučil se to, je to chlapec šikovný. No jinak jsme to točili, jsme to na VUTčku brněnským a nádherná věc tady od té písničce je, že tam zrovna měli zapůjčený 2 furchy na nějaké jako měření, už nevím, co tam s nima dělali, a byli tak moc jako hodní, že nám je dovolili si je půjčit na to nahrávání, takže je to nahraný v podstatě na nejlepší akustickou kytaru na světě.
3: No, takže můžete vyzvat nějaké vdovy k tanci a hrajeme naši nejsmutnější a nejpomalejší píseň od kapely Dive in Life. Sad Little Memory.

0: dostali jsme se k tomu, dá se říct podstatnému, co ovlivnilo vás jako muzikanty, která kapela, jaký styl?
1: Já jsem odkojený Metallicou, System of a Down, přelomovým, že jo, numetalem, jako s Linkin Parkama, Limp Bizkitama, takovýma věcma. A potom metalcorem, no, takže...
0: No, mě některé ty písničky vlastně připomínají ty systémy.
1: System of a Down. Já jsem to slyšel už asi od 20 lidí a dělalo mi hrozně dlouho hrozný problém to tam jako najít, že mi to přijde jako přirozený to dělat takhle tu hudbu a už jsem konečně asi pochopil, co tím ty lidi myslí a beru to jako poklon samozřejmě. No a tak já taky trochu mečím, když zpívám, že jo, ten Serge taky mečí.
2: No to je takový.
0: Pojďme si uvíct teda další písničku, kterou si teď v zápěti pustíme.
1: 20 Demons, povídej, Mišo.
3: Tak, 20 Demons. Je to song, který by si měl každý v tom najít vlastně to své. Kdo umí anglicky, samozřejmě. A kdo neumí anglicky, tak tomu to teďka samozřejmě řekneme. Je to píseň o závislostech. Je to o tom, že sice je pěkné, že nám alkohol, drogy, cigarety dají chvilku radosti, ale větší chvilku života nám to potom vezme. Takže 20 Demons, vlastně 20 démonů. Já jsem si to například vyložil jako 20 cigaret v krabičce nebo 20 piv v base.
1: Doufáme, že tato písnička nepřesvědčí fanoušky Rádia Kroměříž, aby ho vypli.
0: Nebuď pesimista, určitě to neudělají, protože na Rádio Kroměříž určitě ty své fanoušky získáte. Tahle muzika je skvělá a já už popřeju opět jenom příjemný poslech.
3: Tak když jsme u těch závislostí, tak si sedněte, otevřete si pivko, zapalte si cigárko a poslechněte si naši písničku 20 Demons.

0: Já si myslím, že úplně perfektní skladba, výborná aranž, perfektně zahraný. Zkrátka nemá to chybu a já jdu teď vařit kafe a vy si uveďte další písničku.
1: Další písničkou, kterou si pustíme, bude Now I See, což je konečně vymyšlený název pro písničku, kterou jsme hráli asi rok na koncertech, aniž bychom věděli, jak se jmenuje. Říkali jsme ji Eminem a...
2: Je inspirovaná neznámým zpěvákem rapovým, protože je to dost taková rapovaná písnička.
1: Jo, přesně.
2: Rapovaný track, ať to zní drsně teda.
1: Rapovaný track, vole.
3: Jo, tady u téhle si myslím, že jsme zabrouzali jako spíš do toho numetalu.
1: Jo, hodně no. A hlavně se nemůžem dopočítat toho začátku vždycky, protože se bubeník rozhodl, že tam bude 6 dob místo 8. Což zmatuje všechny přítomní vždycky.
3: Jo, máme tě rádi, Jacobe.
1: I love you.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Tady musím opět mé dnešní hosty kapelu Dive in Life pochválit, protože opravdu má to koule. A já teď na Michala, protože Michal je odsaď a utekl nám taky do Brna. Jako Honza nezval do Prahy a Hans Sedlář a tak dále. Všichni muzikanti utíkají někam. Proč to?
2: No, tak můžeme to podat tak, jako že tady sice na Zlínsku super, jo, ale v Brně těch hospod je prostě víc, no, tak život je tam pohodovější, Brno, zlatá loď, tam se žije jinak, no.
1: Teď bychom našim posluchačům Rádia Kroměříž, protože vím, že budete hrát i v Kroměříži, tak o to my jsme mohli taky požvanit.
2: Tak v Kroměříži budeme hrát 20. listopadu, bude to vlastně součást našeho tour k vydanému CDčku, kde mimo jiné, kromě Kroměříže 20. listopadu, budeme hrát i v Kutné Hoře, v Děčíně, v Liberci, v Brně.
3: Všecko těšíme se a rádi vás tam všechny uvidíme.
4: Hlavně v Kroměříži, zdravíme Rádio Kroměříž.
2: Ale 20. listopadu.
3: Kdyby si vám chtělo se, že nemám vlaky do Děčína, můžete s náma tu tour obět celou klidně, není problém.
1: Já osobně si myslím, že hrajete skvělou muziku, takže ty fanoušci se najdou, ale teď pro ty faninky, které poslouchají a půjdou se podívat na nějaký ten klip kapely Dive in Life, zabuší to srdce, až uvidí Vojtu zpěváka, protože to je takový ten metalový šampon, kde opravdu budou ty srdíčka faninek tlouct o dušu. A nějaký ten hotýlek jim budete muset zařídit. Já si myslím, že výpravy vlaku směr někde Čechy určitě bude. To vám můžu už jenom tiše závidět. Přát vám, ať ty faninky spokojeně po ránu vstávají na další a další koncerty kapely Dive in Life. Jdeme si ale uvést už tu další písničku, kterou si teď pustíme.
3: Písnička, kterou si teď pustíme, je písnička, která otvírala naše předchozí EPčko, to znamená, ti z vás, co nás sledují od začátku, už ji pravděpodobně znají a písnička se jmenuje Who's the Liar?

0: teď se zeptám tak trošku na ty intimnější kapelní věci. Jak se snášíte v kapele, protože já už měl takovou ponorku v motusek, že už jsem musel skončit. Já už zkrátka některé muzikanty nemusím.
1: My se máme velmi rádi.
2: Kromě Míši. Míšu nemáme, ne?
1: Ale Míša pomáhá, takže máme rádi, když pomáhá zrovna.
3: Jo, já jako maximálně si sednu do koutu, otevřu si to pivko a to je jako, je ode mě klid, že jo, já jsem jednoduchý člověk.
1: Mě vždycky pomáhá smotat kabel.
2: Jo, Míša motá kabely, to bude velice dobře. Sice je motá blbě, ale zase jako nedostatek talentu dohání nadšení.
3: Aspoň se snaží, no. Tak co mám taky jako basák dělat, že?
2: Dun dun, ne? Jako každý basák.
0: Ale Michale, ty to dum dum umíš zahrát, no já jsem trpěl 30 let, takže asi tak nějak. Jdeme si ale pustit další písničku kapely Dive in Life.
1: Tak, teď teda zase zpomalíme, s tím, že tohle je neúplně ploužák, ale je to taky pomalejší věc, s tím, že není to nějak vyloženě úřvaný a jsou tam spíš takový jako party, kde si kytaristi najdou to svoje a můžu se tam zaposlouchat do těch krásných melodií, co tam jsou.
2: A je to hrozný podraz, protože jakmile si tam kytarista najde něco, co se mu líbí a pořádně se zaposlouchá, tak zjistí, že to vlastně hraje basa, což je strašný zklamání.
3: Debil.
1: Takže vám přejeme krásný, příjemný poslech písně Waiting for the Fall, neboli Čekání na podzim.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Název další písničky, kterou si pustíme od mých dnešních hostů kapely Dive in Life, vlastně já ani nedokážu vyslovit, protože to musíš vysvětlit.
3: Další písnička je 141100. Je to... Ne, jazykola má takový chyták, protože všechny písničky jsou napsané anglicky, tahle je napsané číslem, ale čte se taky anglicky. A Vojta právě má zajímavý příběh za tím, jak vymýšlel název a vůbec smysl toho songu.
4: Jo, ta písnička odkazuje na to, že když jsem ji psal, když jsem psal ten text, tak jsem přemýšlel, co chci vlastně jako říct, a měl jsem takovou trošku krizičku, takže jsem si spočítal, že i při nejlepší dobré vůli ve chvíli, kdy jsem tu písničku psal, mi zbývá do konce života zhruba 141 100 hodin volného času a každou hodinou se to zkracuje, takže když tě ten seriál prostě třeba úplně nebaví, tak se na něj, vole, nekoukej, protože pálíš jako čas, který ho už víc nebude. A v podstatě ta myšlenka stojí na tom, že pokud bych za toto trávení volného času nezaplatil, tak to radši nebudu dělat vůbec. Zní to hrozně depresivně, ale ono to je jako v souladu s naší myšlenkou toho, jak se identifikujeme, a je to napsané i na té desce, a to je, že my jsme happy people singing about sad stuff, což znamená, že jsme parta veselých lidí, která zpívá o smutných věcech.
3: A s tím se pojí i vlastně naše vystupování, jo? Když na koncertech, když nás člověk vidí, tak to rozhodně není parta nějakých depkařů, kteří tam stojí a jenom hrajou. Ale je to prostě parta správných volů, kteří si to užijou a jdou do toho naplno.
4: Jo, naše vystupování je velmi vtipný, zejména Míšovo vystupování z autobusu. No, takový ten zpřátel.
2: No, já už posluchačům rokového žvance popřeju jenom příjemný poslech a tu číslovku ti mohu leda závidět. Mně už zbývá jenom pár těch čísílek, ale to nevadí. Příjemný poslech a užijte si to.

0: Protože nám čas běsile utíká a my máme už jenom 10 minut do konce, tak pojďme si tuhletu písničku ve zkratce uvést.
1: Písnička je o existenciální krizi toho, že jsme všichni jenom vteřina v historii vesmíru.

0: Kluci, bylo to s váma super, ale čas neúprosně běží a já se s váma musím rozloučit. Je tady čas na tu poslední písničku, nějaké to rozloučení. Do rockerské žákovské knížky vám dávám všem jedničku s hvězdičkou, kterou si právě zasloužíte jako kapela Dive in Life. Děkuji, kluci.
1: Děkujeme Rádiu Kroměříž za pozvánku a za pořadu Rokový žvanec.
2: Tak jo, Lupo, díky moc, bylo to super, máš to tady krásně zařízené, povídání parádní, ano, hlavně ty chlebíčky byly úžasné.
3: Jo, já doporučuji každý kapele, aby Lupovi napsala, pokud chce propagovat svoji desku, a se, ani desku napište jenom kvůli těm chlebíčkům.
0: Jo, přesně tak, já tady budu živit celou republiku, všechny kapely. Ne, je to o žvanění a musíme se rozloučit, takže ta poslední písnička dnešního podvečera má název jaký?
3: Poslední písnička, Worst Enemy, paměť je svině, protože je milosrdná a zásadně si pamatuješ jenom ty hezký věci, takže když se pak dívám okolo sebe, jak někteří přátelé mají tendenci si myslet, že ta jejich bývalka nebyla až taková škaredá osoba a že by ji třeba napsali znova, tak vždycky je potřeba je trošku profackovat, aby se probrali a vzpomněli si na všechny ty věci, co se děli opravdu.
0: Taková deprese nakonec, to se nesluší, řekni těm holkám, že je miluješ, ty faninky, že zbožňuješ a tak dále.
3: Ne, faninky máme rádi samozřejmě, my jsme teda tady jako, jak to je, tři ženatý, ty máš jenom štěně, ty jsi ještě neoženil.
2: Tři ženatý, dva s dětma, jeden se štěnětem a, no. A jenom ty jsi zatím bez prstínku.
1: Já jsem taky bez prstínku.
2: A máš štěně.
3: Ale máš štěně, ale já budu mít jaký brzo štěně. A teď ty vole, jsem to slíbil do rádia, to je prčící.
0: Tak popřejeme jenom krásnou, bezbolestnou noc, mějte se krásně, čau.
1: Díky a mějte se fanfárově.
2: Mějte se, díky moc, čau.
3: Zdravíme posluchače, ahoj.
1: Sledujte nás na Instagramu, Facebooku, poslouchejte na Spotify, YouTube, Apple Music.
3: Kromě LinkedInu a Pornhubu jsme všude. Víš, jak zní dobrý sex, Lupo, ne? Jako když se holka v Žabkách snaží doběhnout autobus.
0: Čau.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Veletrh práce a vzdělávání v Kroměříži představí možnosti studia i práce. Ve Starém městě vznikne nová obytná čtvrť. A Berany čeká další venkovní zápas.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se uskuteční tradiční veletrh práce a vzdělávání. Ve čtvrtek 1. října ho v Domě kultury mohou od 9 do 17 hodin navštívit žáci 8. a 9. tříd, jejich rodiče, pedagogové i veřejnost. Firmy a školy představí studijní a učební obory, možnosti dalšího vzdělávání i pracovní příležitosti. Cílem je také podpořit zájem o technické a řemeslné obory.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vzniká projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: 45 studentů zdravotnického záchranářství z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nastupuje na 4-týdenní odbornou praxi u zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Poprvé si tak vyzkouší práci přímo ve výjezdových posádkách a u skutečných pacientů. Pod dohledem zkušených záchranářů budou studenti pracovat ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Valašském Meziříčí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisty Berani Zlín čeká v pondělí 28. září další utkání Maxaligy. Od 17 hodin nastoupí na ledě Dynamo Pardubice B. Zlínští naposledy doma podlehli Táboru 0-1. V pondělním zápase tak budou chtít navázat na předchozí venkovní výhry a přivést body také z Pardubic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď v mojí starý košili

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Rudy Basák, kapely Září.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složitý a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

nezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse, stále jsme dál v koutcích.

známek, než bármenu básník šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat na CBD produkty v Kroměříži končí. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A Zlín čeká další ligový zápas až v říjnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži zmizí kontroverzní automat s konopnými produkty v Albertově ulici. Majitel pozemku vypověděl provozovateli smlouvu poté, co zjistil, že místo původně plánovaného nápojového automatu byl instalován automat s produkty obsahujícími CBD. Kontrola také zjistila, že automat nebyl označen provozovatelem a neměl čtečku osobních dokladů. Provozovatel má automat odstranit. Město zároveň uvedlo, že podobné automaty na městských pozemcích a v budovách umožňovat nebude.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samotné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vandalové poškodili autobusové zastávky u Dřevnice v Otrokovicích. Rozbili skleněné výplně přístřešků a střepy zůstaly rozeseté po nástupištích. Poškozeny byly také autobusové zastávky a městský mobiliář. Případem se zabývá policie České republiky. Město zároveň upozorňuje, že rozbité sklo představuje nebezpečí pro cestující. Svědci mohou informace předat policii na lince 158 nebo městské policii Otrokovice na lince 156.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína mají před sebou reprezentační přestávku. Po posledním ligovém utkání v Jablonci, kde 19. září remizovali 1-1, je čeká další zápas až 10. října. Na domácím stadionu přivítají pražskou Slávii.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Megahity Rádia Kroměříž. I teď to nejlepší z milénia.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Veletrh práce a vzdělávání v Kroměříži představí možnosti studia i práce. Ve Starém městě vznikne nová obytná čtvrť a Berany čeká další venkovní zápas.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se uskuteční tradiční veletrh práce a vzdělávání. Ve čtvrtek 1. října ho v Domě kultury mohou od 9 do 17 hodin navštívit žáci 8. a 9. tříd, jejich rodiče, pedagogové i veřejnost. Firmy a školy představí studijní a učební obory, možnosti dalšího vzdělávání i pracovní příležitosti. Cílem je také podpořit zájem o technické a řemeslné obory.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vzniká projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého města.
0: Zlínsko.
1: 45 studentů zdravotnického záchranářství z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nastupuje na 4-týdenní odbornou praxi u zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Poprvé si tak vyzkouší práci přímo ve výjezdových posádkách a u skutečných pacientů. Pod dohledem zkušených záchranářů budou studenti pracovat ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Valašském Meziříčí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisty Berani Zlín čeká v pondělí 28. září další utkání Maxaligy. Od 17 hodin nastoupí na ledě Dynamo Pardubice B. Zlínští naposledy doma podlehli Táboru 0-1. V pondělním zápase tak budou chtít navázat na předchozí venkovní výhry a přivést body také z Pardubic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovc

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Několik zajímavostí o některých státech. Která země nemá armádu? Je to Kostarika. Ve které zemi není v některých měsících vůbec tma? Takovou zemí je Norsko. V jediné zemi na světě není žádná řeka. Je to stát, který se jmenuje Saúdská Arábie. Katar je země, kde vůbec nenajdeme les. Železnici najdeme v každé zemi, kromě na Islandu. Lichtenštejnsko je zemí, která nemá letiště. Jedinou zemí, která nemá hlavní město, je Nauru. Kdo nemá rád komáry, měl by žít na Islandu. Tady žádní nejsou. V Saúdské Arábii není žádná řeka a také tady nenajdeme žádné přírodní jezero. Nepál je hornatá země a přesto tady nenajdeme žádnou sáňkovací dráhu.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Automat na CBD produkty v Kroměříži končí. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A Zlín čeká další ligový zápas až v říjnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži zmizí kontroverzní automat s konopnými produkty v Albertově ulici. Majitel pozemku vypověděl provozovateli smlouvu poté, co zjistil, že místo původně plánovaného nápojového automatu byl instalován automat s produkty obsahujícími CBD. Kontrola také zjistila, že automat nebyl označen provozovatelem a neměl čtečku osobních dokladů. Provozovatel má automat odstranit. Město zároveň uvedlo, že podobné automaty na městských pozemcích a v budovách umožňovat nebude.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnost, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samotné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vandalové poškodili autobusové zastávky u Dřevnice v Otrokovicích. Rozbili skleněné výplně přístřešků a střepy zůstaly rozeseté po nástupištích. Poškozeny byly také autobusové zastávky a městský mobiliář. Případem se zabývá policie České republiky. Město zároveň upozorňuje, že rozbité sklo představuje nebezpečí pro cestující. Svědci mohou informace předat policii na lince 158 nebo městské policii Otrokovice na lince 156.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína mají před sebou reprezentační přestávku. Po posledním ligovém utkání v Jablonci, kde 19. září remizovali 1-1, je čeká další zápas až 10. října. Na domácím stadionu přivítají pražskou Slávii.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činesky. Zdravíme všechny posluchače Rádia Kroměříž.
2: Ti

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.